jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Po uši.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počátku.

dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvotu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: Pojďte si s námi užít den plný pohody a písniček.
3: Těší se na vás i skupina No Name.
5: Čaučte, to je kapela No Name. Jednu věc si píšte, že v roku 2026 zahráme Konopiš. Vidíme se u vás.
4: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.

0: zpívali už naši rodiče.
1: Asi do mě žít nemocná.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Rádio Český Blaník.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Písničky, které dobře znáte.
4: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
3: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
4: Český Blaník. V digitální síti DAB
3: i na webu radioblaník.cz.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

ptáci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musíš znát volant, brzdy.

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat...

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
3: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
2: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
4: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
7: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.

chtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

od lidí, jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Oh, žízeň je veliká, život mi

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

a zákon džungle panuje. Je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus CZ.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Je tu 6. hodina, hezké ráno, české ráno na českém Vlaníku připraveno a s ním moje maličkost, tedy Martin Císař. Já vás zdravím do nového dne, připomínám, že je 14. května. Za chvíli to budou skvělá Hana Zagorová.
1: Proč ti na tom tak záleží, co tví přátelé říkají?
0: Báječní Meráje.
2: A jako první ráno vidím tví kruhy pod očima.
0: A nebo výborná Lucie Vondráčková. Jsme český Baník Rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno přeji.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes čekáme většinou zataženo zpočátku s výskytem deště nebo přeháněk v jihovýchodní polovině České republiky. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Teploty přes den mezi 11 a 15 stupně Celsia, v tisíci metrech na horách okolo 5 a v Beskydech to bude maximálně 9. Toliko počasí, připraveny jsou zprávy a Monika. Za chvíli pro vás.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda bude moci regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to v případě mimořádné situace na trhu. Regulace by mohla provádět až 12 měsíců a nařízení bude moci vydávat opakovaně. Umožní to zákon o regulaci cen pohonných hmot, který včera vyšel ve sbírce zákonů. V Hradci Králové začíná první z 5 vlakových výluk. Vyžádá si je přestavba hlavního nádraží a omezení ovlivní do 27. května tratě v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Navíc ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Na Holešovickém výstavišti v Praze dnes startuje Svět knihy. Jde už o 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu, který potrvá do 17. května. Záštitu nad veletrhem letos převzal prezident Petr Pavel. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny a místa se společným sledováním zápasů české reprezentace v oblíbených zahraničních destinacích. Kde konkrétně ví mluvčí cestovky Klára Divíšková.
9: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
8: Hokejové mistrovství světa startuje už zítra ve Švýcarsku. Češi do něj vstoupí utkáním proti Dánsku, které začne ve 8:45 večer. Tolik zprávy na českém Blaníku a tobě, Martine, i posluchačům přeji hezké ráno.
0: Je, ty jsi jako vždycky miloučka, tak moc krát díky a hezké ráno přeji i já.
7: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu 4 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a vaším průvodcem je Martin Císař a tohle už je báječný Michal Tučný, abych tu žil, tak ať se skvěle stává a dobře poslouchá. Kapsi.

0: Skupina Katapult na Českém Blaníku, máme 6:45, přeji krásné ráno. Za chvíli tu budou Janek Ledecký, Standa Hložek, Pavel Noha a Linda Finková, Parta se mění. A nebo vedle tebe usínám skupiny Miraj, přeji krásné dobré ráno. Je tu nový den, máme 14. května, svátek má poslední ze zmrzlých mužů a to je Bonifát. V lidové pranostice jeden ze tří mužů, a tedy zmrzlých mužů, samozřejmě. Kdo dneska slaví, tak je to Mark Zuckerberg, zakladatel internetového portálu Facebook, tomu je 42 let. Mám tu jednu hokejovou událost, zítra to začne ve Švýcarsku, to je pravda, ale v roce 1978 se konalo hokejové mistrovství světa a my jsme získali stříbrné medaile. No, stříbro, já bych to bral, to by byla paráda letos. A co dál? Tak ještě jedny narozeniny vidím. Je to slovenská zpěvačka Beata Dubasová. Dnes je jí 63. Slavíte? Ať už cokoliv, přeji všechno nejlepší, narozeniny, svátek a tak podobně. A co ještě můžeme slavit? Třeba výročí svatby? No, to taky se dá slavit.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: A teď už slíbený Janek Ledecký a jeho pěkná. Posloucháte Český Blaník a my jsme za to rádi. Hezké ranko.

0: A letí nám to letí, za 4 minuty je 6:30, posloucháte Rádio Český Blaník. A právě dnes máme 14. května. Možná se ptáte na to, kdo je ten oslavenec ze světa pejsků. Ano, já tu mám psí kalendář a dnes slaví Atyr. Tak Atyrů všechno nejlepší. Za chvíli Nedvěděj nebo Hanka Zagorová, proč ti na tom tak záleží? České písničky, které máte rádi, ty jsou u nás doma.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Když potřebujete brýle, tak...
11: Pop Optik.
10: Když kontaktní čočky... Tak.
11: Pop Optik.
10: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
11: Pop Optik.
10: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
11: Pop Optik.
10: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jo!
14: Jo!
16: Jipi, jipi!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
18: Aquapala z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
19: Český Blaník.
20: Český Blaník.
21: Český Blaník.

0: Skvělá Hanka Zagorová, posloucháte Rádio Český Blaník. Za chvíli tu budou Dalibor Janda nebo jedna slovenská Petr Nať jsme svoji. V tuhle chvíli se podíváme na to, jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tady už je meteoroložka Petra Sýkorová. Hezké ráno, jak je aktuálně v Česku, Petro?
2: Krásné ráno. Aktuálně máme zataženou až oblačnou oblohu, prší zatím jenom ojediněle, a to hlavně na horách a pak také na jihozápadě Moravy. Teploty se pohybují od 8 do 4 stupňů Celsia, na Moravě pak ojediněle kolem 2 stupňů.
0: Jaké počasí přinese dnešní den?
2: Čekáme velkou oblačnost a zpočátku bude pršet hlavně na horách.
3: Čekáme velkou oblačnost a zpočátku bude pršet hlavně na horách. A během dne bude strašně přibývat a večer budou na Moravě a ve Slezsku i bouřky. I trvalejší, no a ojediněle se můžou objevit bouřky. V západě namíříme jenom kolem 11 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 6, v Beskydech tepleji, tam kolem 9. No a vítr bude mírný jihozápadní až jižní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a bude později odpoledne a večer slábnout.
0: Tak Petro, mockrát děkujeme, mějte se krásně, ať se daří, ať se skvěle poslouchá třeba Český Blaník. Já teď posílám slíbeného Dalibora Jandu.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
4: České ráno
1: na Českém Blaníku.

0: Jelena písnička Jediný, co chci, posloucháte rádio Český Blaník. Dobré ráno a krásný celý den vám přeje Martin, za malou chvíli Gabina Gunčíková a Petr Kotval s písničkou Kde kdo je dál. My jsme taky dál, my máme už nějaké ty stupenky ve světě, rozdali jsme na Konopiště a vy máte stále ještě šanci vyhrát nějaké další. Tak rozhodně poslouchejte vysílání Českého Blaníku, jak přijde ukázka okamžitě. Volejte na náš WhatsApp anebo napište zprávu, buď textovku na WhatsApp anebo SMS bránu. Číslo je 720 83 63 07. Za chvíli tedy slíbené písničky a já s přání hezkého dne.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach. S námi to zvládnete.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až milion korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
7: Maxi Dotace.
9: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
10: Žaluzie,
9: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
11: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
12: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: Michal David a písnička Obyčejný příběh. Já vám přeji hezké ráno, 7. hodina je tady a to znamená, že dál si budeme hrát třeba skupinu Kryštof. Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věc. Na českém Blaníku je Marie Rotrová. A nebo originál a Marek Ztracený. Mám tě rád, i když dělá mi chybí. Život s tebou se mi vážně líbí. Český Blaník, české písničky, které máte rádi. Hezké ráno. Počasí na českém Blaníku. Oblačná i zatažená bude dnešní obloha, místy očekávejte přehánky, ojediněle i zabouří. Teploty, no nic moc, dneska maximálně do 15 stupňů, na horách očekávejte 7 a na severovýchodě České republiky místy až 16 stupňů. Toliko počasí, pojďme se podívat na silnice. Za volantem
1: s českým Blaníkem. Na výjezdu z Benešova směrem na Tábor komplikuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. Na místě zasahuje policie, doprava tam zpomaluje. Na výjezdu z Ostravy směrem na Havířov u odbočky na Karvinou zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Na místě počítejte s omezením provozu. A na dálnici D11 na 8. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové stojí u krajnice porouchané vozidlo. Dejte pozor.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je tu na čísle 720 83 63 07. Šťastnou cestu, dobré ráno.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Poslanec motoristů Filip Turek totiž včera podal pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Policie hledá případné svědky kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. Tu ukradl z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonem v Podještědí neznámý pachatel. Církevním představitelům a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co mohlo někoho k takovému činu vést. Dětská nemocnice v Brně opraví pavilon S. Právě v něm je dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Rekonstrukce se neobejde bez omezení. Po dobu prací klesne počet lůžek nebo kapacita pro ubytování rodičů na oddělení. 23. titul slaví fotbalová Slavia. Ta si ho pojistila večerní výhrou 5-1 nad Jabloncem. Mohutné oslavy ale neproběhly, protože utkání se kvůli trestu za incident v derby odehrál před prázdnými tribunami. Titul okomentoval trenér Jindřich Trpišovský.
10: Mě jako první napadá, že to možná byl asi nejsložitější titul. Ohledně náročnosti na to zvládat zápasy, dělat body a dělat vítězství. Vzpomínám na ten první, když jsem říkal, jak těžký to je, ale jako v té kombinaci obhajovat, v kombinaci s Champions League, která vám vlastně každý kolo veme obrovský kus sebe vědomí a musíte se vracet vlastně zpátky.
9: Desítky fanoušků čekali před stadionem a pak hráči vyrazili slavit do centra Prahy. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík jim slíbil oslavu po dokončení soutěže. Tolik zprávy na českém Blaníku a Marti, je to zase tvoje.
0: Ano, děkuji Moniko, pojďme si hrát.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Jasně, přesně tyhle nabízíme. Za chvíli Marek Ztracený, Daniela Šinkorová, Vašo Patejdl. O něčem s ním. A štěstí, to je prý krásná věc. Alespoň to tvrdí Richo Miller.
11: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

pod východ slunce a vítr mírtví. Halema, halema, píseň ti.

spousta věcí a ty koupin lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Nakoupíš. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

0: Daniela Šinkorová, Vašo Patejdl, O něčem s ním. Za chvíli Činasky, Karel Zich, Lásky nechoděj, anebo Marie Rotrová, Střapatá nohatá, a o té si povíme víc.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: Jak to sní a od koho je vlastně, to ví Marie Rotrová. Maruško?
3: Třapatá nohatá holka. Od Jardy Vykrentáte, k tomu mám takovou historku. Když mi poprvé zahrál a chtěla bych ji naspívala, jsem říkala, prosím tě, taková blbost, taková dětská písnička, si se mi vůbec do toho nechce. A on mě přemlouval, potom Vláďa Figár napsal krásný aranžma, no nicméně jsem to natáčela už s takovou nechutí, takový, jako takovou daň, jsem si říkala, tak musím mu natočit něco taky, i když jako to moc neprožívám, ať má radost Vykrent, že jo. Tak jsem to s takovým trošku despektem natočila v tom ostravském rádiu. No a potom jako tu písničku měli lidi hrozně rádi, já jsem si na ní zvykla, zpívala jsem i na koncertě. A na koncertě i kapela hrála tak jako v Big Beatově a že se mi to opravdu zalíbilo. No a jednou jsme jeli autem a jel se mnou takový Big Beaták, baskytarista, opravdu rozený prostě rocker. A ten říká, Marie, já, když jsme byli trochu mladší a začínali jsme s kapelou, my jsme úplně milovali jednu vaši písničku, to mi připomínalo úplně Beatles, to bylo tak super. Já říkám, kterou, prosím tě? A on říká, Střapatá nohatá holka. To jsem opravdu dostala záchvat smíchu a říkala jsem si, pane bože, já jsem to považovala za tak pitovou písničku. A on říká, jak to obdivovali Big Beatáci, tak to mě dostalo.
0: Tak jste to slyšeli, no, každá písnička má zkrátka svůj příběh. A tohle byl ten od Marie Rotrové. Střapatá nohatá, já ji posílám právě teď.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Karel Zich tady u nás na Českém Blaníku. Dobré ráno, za 2,5 minuty už bude 7:30. Včera to přišlo, Slavia Praha získává ve fotbale první lize titul mistra, takže velká gratulace letí do Edenu. Pravda, trošku hořko, sladká oslava, ale oslava byla. No víte, co se dělo, jak se to neděli nepovedlo. No ale teď se to podařilo, Slavia má tedy titul, tak velká gratulace právě jim. No, co se týče hokeje, tak tady to všechno vypukne zítra ve Švýcarsku a naše hokejisty čeká tým Dánska. Možná si říkáte, tak ty přejedem, ale pozor, Dánové poslední dobou vystrkují růžky a není to vůbec špatný mančaft. Tam ze severu všechno je to dobrý. Finové, Švédové, Norové, Dánové, o tom žádná. Takže s Dánskem to určitě nebude procházka růžovým sadem, ale budeme držet palce. Jinak hokejové klání začíná v 8:30 večer, zítra je pátek, tak doufám, že budete fandit. Tady u nás za chvíli Život je krásný skupiny Krištof a také se krátce podíváme na počasí toho dnešního dne. Tak hezké ráno.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Trubky troubí, vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz drží vás, když spíte.
6: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
7: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
16: Rádio Český Blaník.
17: České písničky, které máte rádi.

0: Za 6 minut 7:45 posloucháte rádio Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Co a jaké je teď aktuálně počasí a jaké počasí můžeme očekávat? Na to se zeptám Petry Sýkorové. Petro, jak je aktuálně? Hezké ráno.
2: Krásné ráno. Aktuálně máme zataženou až oblačnou oblohu, prší zatím jenom ojedinělé, a to hlavně na horách a pak také na jihozápadě Moravy. Teploty se pohybují od 8 do 4 stupňů Celsia, na Moravě je pak ojedinělé kolem 2 stupňů.
0: Co dnešek, jaký bude?
2: Čekáme velkou oblačnost a zpočátku bude pršet hlavně na horách. Během dne bude srážek přibývat a večer budou na Moravě a ve Slezsku od jihu i trvalejší, no a ojedinělé se můžou objevit i bouřky. Teploty dnes budou od 12 do 16 stupňů Celsia, na západě naměříme jenom kolem 11 stupňů, v 10 metrech na horách bude kolem 6, v Beskydech tepleji, tam kolem 9, no a vítr bude mírný jihozápadní až jižní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a bude později odpoledne a večer slábnout.
0: Tak díky moc, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: České ráno
1: na Českém Blaníku.
0: Karel Gott a Lucie Bílá, co sudičky přáli nám, anebo Jaromír Majer a on růži dal. A já vám všem taky něco dám. Přání krásného rána, ať se daří.

0: snad květ i těch pár svých obratí, té, od které zpět už se nikdy...
1: Jaromír Majer na Českém Blaníku, za chvíli Xandl X a také skupina Olympic, je to tvá vina. Jakou písničkou bychom potěšili právě vás? Dejte nám vědět WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Hrajeme na přání krátce po 8.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
7: Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května.
6: Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
9: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
10: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
1: Radio Český Blaník.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Báječné ráno je 8 hodin, posloucháte České ráno na Českém Blaníku a vaším průvodcem je Martin Císař. Jaké písničky nabídnu v té další hodině? Slza? Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí ztrácím hůtu záruční. A lhůta záruční, Iveta Bartošová. Posledním slůvkem ti teď své zbohem dám. S písničkou PS a taky Pavel Vítek. České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník. Já přeji krásné čtvrteční ranko.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude většinou zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. Očekávejte místy i bouřky. Teploty přes den 12 až 16 stupňů. Na západě okolo 11 a v 1000 metrech na horách okolo 6. V Beskydech do 9 stupňů. Toliko počasí, míříme na silnice.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Na dálnici D1 na 197. kilometru směrem od Vyškova se střetlo osobní auto s nákladním. Připravte se na kolonu. Na dálnici D35 mezi Hořicemi a Všestady před sjezdem na Horní Dohalice stojí u krajnice po nehodě odstavené osobní auto s nákladňákem. Nehodu vyšetřuje policie, projíždějte opatrně. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 očekávejte pomalý provoz už od 27. kilometru. Přerušovaná kolona se pak tvoří v úseku mezi 8. kilometrem a nájezdem na Pražský okruh.
0: I na vaše dopravní informace se těšíme na naší lince WhatsAppové 720 83 63 07. Můžete namluvit zkaz anebo poslat zprávu. Pokud se něco děje na českých silnicích, ať o tom víme a předáme to vám do vysílání. Díky a přeji šťastnou cestu.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Yeah!
6: Jipi, jipi!
7: Jí!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Za všechny letní aktivity jednoho dítěte zaplatí jeho rodiče 1000 korun. Podle průzkumu poskytovatelů úvěru za to 31% rodin dá přes 10 000 korun. Tuto částku si ale může dovolit jenom 17% nízkopříjmových domácností. Konzumace piva v Česku slábne. Pociťují to i mini pivovary, které loni uvařily meziročně o 8 000 hektolitrů piva méně. Situace ale také podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha souvisí i s tím, že 3 mini pivovary přešly do vyšší kategorie výstavu.
1: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
0: Na loňském prodeji tuzemského piva se pivo z mini pivovarů podílelo z 2,5%. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět nové nadjezdy na Pražském okruhu, a to mezi D5 a Barrandovem. Nadjezd v ulici Kaustesu má být zprovozněn do 5 měsíců od zahájení prací. Nadjezd v ulici k zadní Kopanině pak do 7. Slávisté Tomáš Chorý s Davidem Douděrou si dnes vyslechnou trest za vyloučení v derby. Jejich chování bude řešit disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru. Včera oba z tribuny sledovali, jak tým v prázdném Edenu získal titul. Tolik zprávy na českém Blaníku a opět je tu Martin Císař.
2: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno. Děkuji, Moniko, a my si hrajeme Pavla Vítka. Za chvíli písnička na vaše přání.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 8 hodin a 5.

0: Ladislav Štajdl, za chvíli Iveta Bartošová nebo Slza a lhůta záruční. A lhůta na písničku na přání už je propadla.
1: Český Baník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Protože dorazila zpráva, SMSka je připravena, tak já ji přečtu. Prosím, zahrajte pro naší partu do práce písničku především pro Klaudy, která nám dělá šéfovou a je to šéfová na jedničku. Miluje písničky Moniky Bagárové. Máte nějakou? Jo, my jich tady máme. Já posílám jednu pohádkovou.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Baníku.
0: Za půl minutky už máme 8:45. Posloucháte České ráno na Českém Baníku a s vámi je Martin. Tak ještě jednou hezké ráno, ať se dneska všechno daří.

0: Za 5 minut bude 8:30, posloucháte Rádio Český Blaník. Petra Sýkorová, meteoroložka, která má informace o tom, jaké počasí přinese dnešní den a jaké je to dnešní ráno, tak tyhle informace už za chvíli tady na Českém Blaníku. Hrát si budeme další české písničky, které máte rádi, jak jinak tady u nás. Za chvíli Petr Rezek, Hana Zagorová anebo Jan Kalousek a jeho Řeka v plamenech. Já přeji krásné, dobré jitro a dobré jitro, to je název písničky, kterou přidá právě Hanka Zagorová. Na tu se těším.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Červotoč

0: že ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: nhr.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
11: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
12: Český blaník.
13: Český blaník.
14: Český blaník.

0: Dobré jitro a skvělá Hanka Zagorová, pojďme se dál hrát Petra Reska anebo Miroslava Žbirku, ale předtím se podíváme na to, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ale také na to, jak je teď aktuálně. Petra Sýkorová se hlásí. Petro, hezké ráno.
2: Krásné ráno. Aktuálně máme zataženou až oblačnou oblohu, prší zatím jenom ojedinělé, a to hlavně na horách a pak také na jihozápadě Moravy. Teploty se pohybují od 8 do 4 stupňů Celsia, na Moravě pak ojedinělé kolem 2 stupňů.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Čekáme velkou oblačnost a zpočátku bude pršet hlavně na horách. Během dne bude srážek přibývat a večer budou na Moravě a ve Slezsku od jihu i trvalejší, no a ojedinělé se můžou objevit i bouřky. Teploty dnes budou od 12 do 16 stupňů Celsia, na západě naměříme jenom kolem 11 stupňů, v 10 metrech na horách bude kolem 6, v Beskydech tepleji, tam kolem 9, no a vítr bude mírný jihozápadní až jižní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a bude později odpoledne a večer slábnout.
0: Petro, mějte se krásně a díky moc.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Dobré ráno, minuta po 8:45. Rádio Český Blaník plné pohodových a českých, ale také slovenských písniček. Teď jenom české docela Miraj a Anděl a taky Helena Vondráčková Sladké mámení. A 9 až 13 to je ten čas, kdy se na vás tady u nás těší Veronika Rážová. Popřeji krásný den, užijte si ho s Českým Blaníkem a mějte se skvěle. Zdraví vás Martin.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: Proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji.

0: taky.
1: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
2: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
4: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.czu.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: Bistru levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Rádio Český Blaník.

0: Já malinko poopravím Zuzanu Norisovou, neodbyla pátá, ale právě v tuto chvíli nám odbíjí 9. hodina. Posloucháte Český Blaník, s vámi už je Veronika Rážová a já pro vás chystám třeba skvělej nápad Anety Langerové. Těšte se ale i na pokáče, přijde jakožto rodinný typ.
1: Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě do grilu.
0: A taky si dáme kapelu Holky, mám ráda.
2: Mám ráda, když se na mě usmíváš, když večer v náruči mi usínáš, když mě čerstvou.
0: I dnes hrajeme o vstupenky na Konopiště, tak buďte ve střehu, poslouchejte Český Blaník a poslouchejte dobře. A ideálně celý den, protože v jeden okamžik to přijde a pak to bude velká šance pro vás, kteří třeba ještě vstupenku nemáte.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes máme čtvrtek 14. května a jakže bude 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11, na horách jen kolem 6. Očekávejte, že většinou bude zataženo až oblačno. Hlavně v horských oblastech se tu a tam mohou vyskytnout i přehánky. Během dne bude přeháněk přibývat. Večer se přidá i na Moravě a ve Slezsku déšť. Tak se na to připravte. Deštník doporučuji, vemte sebou. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
9: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z pěti výluk. Budou až do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy, ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Taky Ostrava letos hostí preventivní akci Stan proti melanomu, a to už dnes v obchodním centru Avion. Pigmentová znaménka tu odborně vyšetří tým specialistů. Jak ale předejít jejich výskytu, poradí dermatolog Peter Arenberger.
1: Nechodit na sluníčko přes poledne, používat fotoprotekci, ale ne k tomu, abychom mohli celý den ležet na sluníčku, ale jenom jako doplněk, nosit textilní fotoprotekci, klobouk, košile, případně ochranné brýle a samozřejmě krém.
0: Stan je tu otevřený od 10 do 18 hodin. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Červenobílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 9 hodin a 4 minuty, přeju vám také krásné dopoledne. Za chviličku Vítě Vávra, Pokáče a teď už Marta Kubišová. Hey Jude.
5: Hey.

ta sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Holky z Gimplu, tak to je Víťa Vávra na Českém Blaníku.
1: Co čet, to rekord.
0: A tohle bude Pepíno Vaněk na Českém Blaníku, protože Pepíno nám z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit tentokrát přinese další blanický, takový ekologický rekord. Tak Pepíno, do toho.
2: Další slunce Rádia Blaní, zapsané do České knihy rekordů, se tak trošku věnovalo ekologii, protože bylo vyrobeno z 10 000 PET lahví. A ti, kdož ho skládali, se přitom učili správně třídit odpad. Stalo se to v roce 2009 a to sluníčko stavělo 32 studentů a 3 zaměstnanci SOU Podbořany.
0: Tak to je krásný, sice už trošku starší, ale pořád moc pěkný rekord. Děkujeme, Pepíno, a těšíme se na ten příští. Za chviličku Verona, Eláně a nebo Holky na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: Za 4 minuty bude 9:30, posloucháte český Blaník a tohle byla Verona a Láskoprout. Za chviličku se podíváme na dnešní den, máme 14. května a pokud vás zajímá, čím je dnešek významný, počkejte si na to. Do té doby vám čekání zkrátím příjemnými českými písničkami. Třeba od Anety Langerové bude to Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan a jejich krásná spolupráce písnička Miluju tě, anebo Nápad, tedy Karel Gott, Jitka Zelenková a Jana Kociánová.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Český Blaník.

0: Petr Kotwald a plačky na Českém Vlaníku. Za chviličku bude 9:45. Dnes máme čtvrtek 14. A dnešek je dnem, kdy svátek slaví všichni Bonifácové. Takže doufejme, že další ledový muž už ukončí tohleto trápení všech zahrádkářů, kdy nám v noci mrzne, i když meteorologové slibují, že prý má pršet. Takže snad aspoň zahrádky budou hezky zalité. Jinak dnes si připomínáme, že se roku 1316 narodil český a římský král a císař Karel IV. Také připomínáme, že dnes roku 1963 se narodila slovenská zpěvačka, kterou můžete znát taky z éteru Českého Blaníku. Je to Beata Dubasová. No a zakladatel internetového portálu Facebook, tak ten dnes slaví 42. narozeniny. Ano, je to Mark Zuckerberg. Takže všechno nejlepší třeba i vám, pokud něco slavíte. A pokud máte chuť udělat si radost písničkou na přání, tak už brzy vám prozradím, jak na to. Zkrátka dobře, poslouchejte Český Blaník, všechno se včas dozvíte. Za chviličku už si dáme Marušku Rotrovou, anebo taky Michala Davida.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: teď už to víš, nemáš zač. Máme kdejaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť a receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
12: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byli Kabáti, Radci v práci na Českém Blaníku. Je tu 10. hodina a po ní si dáme třeba Jirku Korna.
1: Možná se odkládá změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Těšit se můžete i na pocit divokého Billa.
2: Asi takovej pocit, jako je bodnutí noža, asi takovej pocit.
0: A dáme si i Lucku Vondráčkovou Vítr.
3: Ať je jak vítr, ať ví, co chce, přitom sám sobě se dovede svát, je zvláštní.
0: To zdaleka není všechno. Určitě poslouchejte Český Blaník, buďte napřímo, protože kdykoliv může během dneška zaznít výherní ukázka a za to se skrývají dvě vstupenky na konopišti. Na konopiště. Takže počkejte si na to, počkejte si na ten správný okamžik a mějte stále u ruky telefonní číslo 720 83 6307.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové slibují, že dnes by mělo pršet, takže doporučuji, vemte si deštník sebou. Teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Na západě kolem 11, na horách kolem 6 stupňů Celsia. V noci se nám ochladí a naměříme 9 až 4. V západní polovině Čech 5 až 1 stupeň. A místy se může vyskytnout i přízemní mrazík. Už za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena benzínu dnes lehce stoupla na 44 korun za litr. Nafta naopak zlevnila a její nejvyšší povolená prodejní cena klesla na 41 korun 86 haléřů za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele benzinek, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny v oblíbených zahraničních destinacích, kde konkrétně ví mluvčí kanceláře Klára Divíšková.
12: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
11: Šampionát startuje už zítra. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce. Si prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. A varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že vztahy USA a Číny budou lepší než kdy dříve. Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 5 minut, s vámi je Veronika Rážová, za chviličku tu bude i Lenka Filipová, Jiří Korn, ale teď už Leona Machálková. Žízeň lásky, přeju vám krásné dopoledne a pohodový čtvrtek.

0: Tak to je věnování Lenky Filipové. Posloucháte Český Blaník minutu po čtvrt na jedenáct. A my teď máme takovou vzácnou chvilku, kdy se můžeme spojit s naší kolegyní Sárou. Tak Sáro, co nám tentokrát přinášíš z terénu?
1: Hezký den, každoroční tisková konference o situaci českých mini pivovarů se konala jak jinak než v pivovarském domě. Atmosféra ale tentokrát nebyla tak optimistická jako v minulých letech. Počet mini pivovarů v Česku už totiž neroste a klesá i objem uvařeného piva. Přesto jich je u nás zhruba 520, což je na tak malou zemi podle mě pořád obdivuhodné číslo. Podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha je situace pro českou pivní kulturu ale složitější než dřív. Provozovatelé se potýkají hlavně s rostoucími náklady a nejistotou kolem připravované legislativy, která má v Česku omezit konzumaci alkoholu. Česká pivní kultura je ale podle něj schopná přirozené samoregulace. Dokazuje to například rostoucí nabídkou lehčích a nealkoholických piv, která dnes vaří už přibližně 15% všech mini pivovarů. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Tak Sáro, děkujeme. Takové populární, hlavně v Česku populární téma, jakým je pivo 520 mini pivovarů. Tady mně to přijde pořád hodně. Tak ať se drží, ať prosperují, no a hlavně pivo chutná. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si Oceány, taky Petra Spáleného, ale ještě předtím je tu Divokej byl a Pocit.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lehni na kolena, naposled něco si přeji.

proti ní. No a ten, kdo slova lživá, sladkým hlasem zpívá, ten na svědomí mívá.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle je kapela Oceán v čele s Petrem Mukem a Ráchel, krátce před 10:30. Už se nám blíží doba, kdy vám prozradím, jak na písničku na přání. Do té doby pár písniček od nás, třeba jedna od Mekyho Žbirky, bude to i Lucka Vondráčková, Fontána, anebo Lucie Bílá, Honza Bendík a jejich duet Jednu malou chvíli.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho, nic tě neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
4: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
3: A co by nám mohlo ulehčit?
4: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
3: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
16: Žaluzie.
15: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
17: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
18: Rádio Český Blaník.
19: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
18: Ty nejhezčí, které znáte.
19: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
18: i dobré zprávy. Český Blaník. Český Blaník.
19: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: Meky Šbírka s tebou, 10 hodin 47 minut k tomu a já vás vyzývám, vemte do ruky telefon. Ne, zatím to není soutěž o lístky, ta teprve přijde, ale tentokrát vemte do ruky telefon a napište mi na 720 8363 07, jakou písničkou vám udělám radost. Napište mi klidně klasickou SMS-ku, nebo pokud máte chuť, můžete nahrávat hlasové zprávy, a to prostřednictvím WhatsAppové aplikace. Já už nechám na vás, kterou variantu zvolíte, ale moc se těším na to, že vybírat písničku už zhruba za půl hodiny budete právě vy. Takže ještě jednou připomínám číslo 720 8363 07. Tak to je to správné číslo pro vaše písničková přání, pro vaše splněná písničková přání. Já se těším a do té doby vám pošlu třeba Jarka Nohavicu.
1: A dost barvy.
2: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Veselé barvičky jara.
2: Akce platí do konce června.
3: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolujízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.cz.
11: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Tak co, našla jsi něco?
13: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
12: No jo, tady jich jako po dešti.
14: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
15: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
18: A až přijde Lajza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
17: Divadlo Kalich vás baví.
19: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
20: A tava!
21: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
21: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
22: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
23: Český Blaník.

někdy se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlatohřívá mě vede zpátky k nám.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Evropo, Evropo, už jsou to léta, řekli jsme

0: Tak to je báječný Karel Černoch, Evropo, Evropo na Českém Blaníku. Je tu 11. hodina a po ní písnička na přání, ale taky pár písniček od nás, třeba jedna od Olympiku.
1: Když si někdo pozor nedá,
0: bude to i Xindl X jako puberťák. A nebo Vanastovy věci a andělé. To vidíte, taková pestrá hudební nadílka nás tu čeká mezi 11. a 12. Teď už počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že většinu dne bude zataženo až oblačno, také se dočkáme přeháněk, později k večeru dokonce četnějších. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia, v noci klesne rtuť teploměru na 9 až 4, na západě Čech ojediněle až ke 2 stupňům nad nulou, stejně tak i na horách. Tak buďte pořádně oblečení, vybavení deštníkem a poslouchejte Český Blaník, protože kdykoliv můžeme hrát o 2 vstupenky na konopiště.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec Filip Turek. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Už dnes v Praze začíná osvětová akce Dny pěstounství. Za cíl si klade přinést praktické informace o náhradním rodičovství. Co konkrétně nás letos čeká, prozradí mluvčí města Vít Hofman.
9: Dny pěstounství přinesou informace o náhradní rodinné péči, jejich jednotlivých formách, ale i o samotné pěstounské péči. Zájemci se dozvědí například, jak se stát pěstounem a jaké podmínky je potřeba splnit a jaké podpůrné služby jsou dostupné rodinám, které se rozhodnou přijmout dítě do své péče.
8: Akce končí tuto sobotu. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Informoval o tom eurokomisař pro dopravu Tsitsikostas. Letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku další české písničky před námi. Jana Kratochvílová, taky Olympik, anebo Václav Neckář. Láska má, tak dobré dopoledne. Užívejte si ho s námi.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Je to tak, přinášíme vám ji, ale co víc, vy si ji sami volíte, takže písnička na přání na čísle 720 8363 07 je tady. A máme tu vzkaz od Ondry. Milá Veroniko, prosím, zahrajte nějakou krásnou písničku od Karla Gotta. Svět má ty chvíle rád. A bude to pro mě a všem, komu se Goťák líbí, píše Ondra. Tak Ondro, tak já mezi ty fanoušky Karla Gotta patřím taky rozhodně a hodně. Takže díky za ten skvělý výběr, tady je Karel Gott. Svět má ty chvíle rád na Českém Blaníku.
1: Písnička na přání
0: na Českém Blaníku.

0: to byl Xindo X jako puberťák na českém Blaníku. My budeme už za chviličku pokračovat v rytmu českých písniček, které máte rádi. Takže se těšte na Vabyho, Daňka, Vanastovy věci nebo Petru Janu. A taky tu pro vás budu mít jednu lákavou pozvánku.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Jsme firma.

0: A FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam třeba i dětský kolečko?
2: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřebič. Bič.
1: Nice Boy.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Radio Český Blaník.

0: Tak to jsou Marta Athena Eleftheriadu na českém Blaníku, tedy i trocha té řecké natury. 11 hodin a 45 minut k tomu. Tak si představte, že v Praze začíná největší knižní svátek v Česku. Mezinárodní veletrh a literární festival Svět knihy se letos uskuteční už od dneška, tedy počínaje dneškem do 17. května, a to na výstavišti v Holešovicích. Můžete se těšit na stovky českých, ale i zahraničních autorů, také na autorská čtení, debaty i literární novinky. Do Prahy přijede například nositel Nobelovy ceny Gurnah, britský autor thrillerů Robert Brinza a nebo rakouský spisovatel Daniel Glatauer. Festival letos připomene témata paměti, svobody a evropské historie. A chybět nebude ani program pro děti, které rozhodně vemte sebou. Stejně tak na místě bude Adult Zona, takže i vy dospělí se rozhodně nebudete nudit. Ještě prozradím, že Svět knihy nabídne během 4 dnů stovky pořadů pro všechny generace. Takže to za to stojí. Já jsem jednou na Světě knihy byla a musím říct, že mě to velice, ale velice uchvátilo. Tak jestli vyrazíte, užijte si to, ať si přinesete nějakou pěknou knížku, anebo ať si donesete alespoň hezké zážitky. Před námi jsou už další české písničky, které máte rádi, a tak se za chviličku těšte na Činasky, anebo třeba na Heidi na českém Blaníku.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Padá!
0: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Jo! Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tak to byly Miraj, Chci tančit na Českém Blaníku. Chcete tančit na Konopišti a chcete si užít 10 koncertů během jediného dne? Tak pokud jste si nekoupili lístky, pořád ještě máte šanci, protože u nás ty vstupenky můžete vyhrát. A pozor, pozor, už brzy se dozvíte víc, tak poslouchejte dobře. Nepřelaďujte, zůstaňte naladěni na vlnách Českého Blaníku, protože bude to stát za to. Taky si dáme další české písničky, které máte rádi. Nabídnu třeba Dalibora Jandu. Padá hvězda, taky Čechomory. Stavení slíbou zaplaten. A nebo Večírek Sagvana Tofiho. Touhy prchavý jsou, slib nám do očí lžou. Tak vidíte, co vás tu čeká a nemine, taky za chviličku zprávy a ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dá se říct, že teploty se budou stále držet dnes i v následujících dnech mezi 13 až 17 stupni zhruba. Na západě Čech kolem 11, na horách pak kolem 6. Očekávejte, že v noci se ochladí na 9 až 4 stupně na západě Čech a také na horách kolem 2 stupňů Celsia. A deštník berte sebou, protože pršet má prakticky napříč celou Českou republikou. Už za chviličku tu budou nejnovější zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Pražský městský soud dnes pravomocně zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. Žádala odškodné 8,5 milionů za dlouholeté nezákonné stíhání v kauze armádních letounů CASA. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionů korun. V Plzni se už zítra předvedou zdravotničtí záchranáři. Ti představí svou práci v rámci Dne tísňové linky 155. Program se uskuteční na náměstí Republiky a v prostorách plzeňské radnice. Co všechno nabídne, řekne mluvčí města Barbora Hájková.
10: Návštěvníci budou mít příležitost seznámit se s postupy při poskytování první pomoci a naučit se, jak správně komunikovat s operátorem v případě krizové situace. Součástí prezentace bude taky prohlídka záchranářských vozidel a techniky.
9: Akce se koná od 9 do 17 hodin. Italské úřady vyšetřují rozsáhlý únik informací z policejních a jiných státních databází. Vyšetřování ukázalo, že skorumpovaní policisté a úředníci učinili až milion vstupů do databází, aby z nich získali nelegálně údaje. Podle prokurátora policisté prodali údaje fotbalistů nebo známých umělců. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Červenobílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku vám nabídnu už za chviličku informace o naší hře o lístky na Blanické Konopiště. Do té doby Dalibora Jandu a Moniku Absolonovou a taky Karla Zicha na Českém Blaníku. Tak krásné poledne.

0: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
2: Posloucháte Český Blaník přesně ve čtvrt na jednu a já jsem vám slibovala, že vás trošičku navedu, ale jenom lehoulince navedu na to, jak přijít ke dvěma vstupenkám na Konopiště. Tak, základem je poslouchat Český Blaník, protože když budete bedlivě poslouchat, potom vám neuteče ukázka. Tedy ukázka jednoho z interpretů, kteří vystoupí na Konopišti. Ta ukázka bude skrytá v našem vysílání a pokud vy včas a hlavně rychle zareagujete a napíšete nám na 720 8363 07, o jakého interpreta se jedná, tak při troši štěstí budete mít dvě vstupenky. Tak vidíte, jak je to jednoduché. Já vás jenom tedy poprosím, abyste opravdu bedlivě poslouchali Český Blaník, protože přijít to může kdykoliv. Může to přijít ještě po dobu mého vysílání nebo odpoledne, když tady s vámi bude Michal Krusberský. Takže poslouchejte Český Blaník, přijde to už brzy. Byť neřeknu přesně kdy, tak je to taková malá nápověda. Nabijte si telefon, mějte ho připraven a připravte si číslo 720 8363 07 a klidně mrkněte na radioblanik.cz a zopakujte si, kterých 10 interpretů tam vystoupí, protože někdo z nich v té ukázce bude skrytý. Tak, já si myslím, že těch nápověd bylo víc než dost. Těším se na to, kdo z vás tentokrát získá dvě vstupenky. No a vy se těšte na opět a radeček Kamélie a nebo Čechomor na Českém Blaníku.
0: Na Českém Blaníku.

0: Na Českém Blaníku opět a Radeček bratři. 12 hodin 27 minut k tomu. S vámi je stále ještě Veronika Rážová, ale prozradím, že už brzy tu proběhne střídání stráží a hlasů. Dorazí Michal Krusberský a ten vám zase poví něco o lístkách na konopiště. Tak se těšte. Do té doby si dáme třeba Jakuba Smolíka, Lucku Bílou a nebo Sagvana Tofiho. Večírek.
1: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám.

0: Letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Český blaník.
14: Český blaník.
15: Český blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak to byla kapela Tým. No a my jsme tady taky takový tým s Michalem Krusberským, ahoj.
1: Ano, a dáš mi s Bohem a do co?
0: A šáteček.
1: Mohla bys nějaký marmeládový.
0: A do neviděňa. Ne, doviděňa naopak, protože se zase brzy uvidíme a já tě budu poslouchat odpoledne, protože to tady bude napínavé. Jo. Hrát se bude totiž o dvě vstupenky. Takže milí posluchači, pokud to ještě nevíte, pořád máte šanci získat dvě vstupenky na Konopiště. A Michal je tady dnes až do 6, což znamená, ano, že počínaje touto chvílí až do 6. Někdy v tomto mezidobí nastane ten správný okamžik, abyste vzali do ruky telefon a na číslo 728-36-307 poslali zprávu, kdože se skrývá za ukázkou, kterou vám Michal pustí. No a když budete vědět, kdo to je, tak lístky mohou být vaše, pokud budete nejrychlejší. Ještě prozradím, že hledáme hvězdu Konopiště, tedy někoho z těch 10 interpretů.
1: Ano, v tom to máte jednoduché. Takže buďte v pozoru, uši nastražené, ať o to nepřijdete.
0: Ano, a telefony nabité.
1: Tak.
0: Já ještě prozradím, co si dáme do celé, tedy do 13. hodiny. Bude tu třeba Karel Kryl, Michal Hrůza a nebo Petr Rezek. Tak hezký poslech.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
7: Maxi Dotace.
9: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
13: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Český blaník.
16: To je blaníček.

0: Necelé dvě minutky před 13. hodinou na Českém Blaníku Michal Hrůza a písnička Pro Emu. A pro vás ostatní tady budou za chvíli další hezké české. Na koho se můžete těšit? Třeba na Marcelu Holanovou. Bude její ráno. Taky vás vezmeme na trpasličí svatbu s plavcema. Protože láska, láska, láska v každém srdci. A ještě Helena Vondráčková, Jirka Korn, Já půjdu tam a ty tam. Prostě české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra čekáme ráno a dopoledne zataženou oblohu na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech stále ještě s deštěm. Až odpoledne pásmo deště ustoupí k severu a oblačnost se začne protrhávat, ale stále máme i v Čechách čekat sem tam přeháňky nebo bouřky. Teploty od 11 do 15 stupňů, na horách do plus 6. Teď už zprávy a Kuba Bělak s nimi ve studiu.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Některou z bakterií bylo infikováno 44% klíšťat, která vědci testovali v projektu Klíšťata ve městě. Čtvrtina boreliózou. Za 3 roky jich bylo více než 7800. Celkově jich nazbírali přes 12 000. Loni se v Česku nakazilo přes 11 000 lidí lymskou boreliózou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Kraj Vysočina chystá velkou investici do nemocničního zázemí. U Jihlavského špitálu chce vybudovat centrální prádelnu za 585 milionů, která bude sloužit krajským nemocnicím i sociálním službám. Kdy bude hotovo, ví hejtman Martin Kukla.
7: Bylo by optimální, kdyby stavba stála do 3 let. Nyní praní soutěžíme dodavatelsky. Vozíme ho do vzdálených provozů. A já si myslím, že s ohledem na životní prostředí a selský rozum je potřeba vybudovat centrální prádelnu a práci v rámci našich zařízení.
6: Jako záložní zůstanou v provozu prádelny v nemocnici Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Mechanismus má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi EU. Aktivovalo ho kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat probíhající šíření nákazy. V hokejové NHL opět zářil Martin Nečas. 2 asistencemi přispěl k výhře Koloráda nad Minnesotou 4-3 v prodloužení. Laviny postoupily do finále západní konference, když sérii 2. kola play-off ovládly 4-1 na zápasy. Nečas byl zvolen 2. hvězdou utkání. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a nejenom písničky, ale také lístky na vyprodané konopiště budu mít pro vás. Jestli v téhle hodině nebo v té další, to prozrazovat zatím nebudu. Rozhodně mějte uši nastražené a buďte ve střehu. Za chvíli Plavci, Lucie a teď Marcela Holanová. A Michal Krusbrský je s vámi. Hezký den. Očí voda slaná.

0: Ano, vzali jsme vás na trpasličí svatbu, tohle byly Plavci na Českém Blaníku, ale vezmeme vás i jinde.
1: Hvězdy konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Vezmeme vás i na naše vyprodané konopiště, na naše velké narozeninové, na naší velkou narozeninovou party, která se uskuteční samozřejmě už za pár dnů, čili 30. května za účasti skvělých interpretů. A vaším úkolem, pokud byste tam chtěli jít úplně zadarmo, protože teď tady mám pro vás taky lístky, je poznat nadcházející hudební ukázku, respektive interpretátu hvězdu konopiště, kterou jsme do té ukázky ukryli. A potom co nejrychleji napsat SMS-ku anebo poslat hlasovku na 720 836 307. Tak co, jste připraveni? Jste zvědaví, kdo to bude dneska, tak tady je ukázka. Já myslím, že velmi jednoduchá záležitost, takže pište 720 836 307. Těším se na vás.
2: Hvězdy konopiště
1: na Českém Blaníku.

Helena Vondráčková, Jirka Korn, dvojice, která na konopišti taky zaspívá, i když nejsem si úplně jistý, jestli dají i nějaký společný duet, to nevím. Každopádně někdo z vás tam půjde za...

0: První a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trabézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Víte, co je na okurkách F-ko nejlepší? Jejich skvělá chuť a receptura a moravský původ. Okurky F-ko, vždy to nejlepší.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindle X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Rádio Český Blaník.

0: Vašek Neckář, světská sláva, polní tráva, 20 minut před 14. hodinou. Přátelé, jedna dobrá zpráva, protože těch není nikdy dost a hlavně potěším všechny milovníky pěnivého moku. Představte si, výzkumníci zjistili, že půl litr piva obsahuje překvapivě významné množství vitamínu B6, než si původně mysleli. Připomínám, že vitamin B6 si tělo nedokáže samo vytvářet, je důležitý pro mozek, pro krev i imunitní systém. Najdeme ho třeba v rybách, v vnitřnostech, v bramborách, že jo, sojových bobech, jeluštěninách, no ale taky v tom pivu. Představte si, že je běžná porce piva dokáže pokrýt přibližně 15% denní spotřeby právě vitamínu B6. Zejména se tenhle ten vitamín objevuje v pivech vařených z velkého množství ječného sladu. Tam je ho nejvíc, naopak nejméně zase v pšeničních a rýžových pivech. Jo? Tak ty si nedávejte, pokud chcete ten vitamín dostat. Co je ale zajímavé, že vědci zjistili, že není žádný rozdíl mezi klasickým běžným ležákem a nebo nealkoholickým pivem, jo? Že ten vitamin zůstává v obou variantách. Takže které se budete dávat, to už nechám rozhodně na vás. Rozhodně je to taky dobrá zpráva teď, když spotřeba piva v České republice začala klesat. No, je třeba s tím něco udělat. Takže vitamin B6 je třeba doplňovat a odpoledne si ho klidně můžete dát. My vám dáme za chvíli třeba slzu anebo Věrku Špinarovou. Dobré odpoledne s námi.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Klenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
2: Český blaník.
3: To je Blaníček.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Karel Gott, Lásko má, a my vám budeme dál hrát ty vaše lásky, čili české písničky. Těšit se můžete na Milence v Texaskách, Karel Štědrý, Pepa Zima. A taky bude léto Ivety Bartošové, rozhodně, na to se taky můžete těšit, anebo Houby magický a Kabáti. A budou další české písničky, které máte rádi.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
4: Fizomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Fizomat.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítřejší den má být podle meteorologů dopoledne zatažený na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území spíše k severu a protrhá se to pomaličku jen na přehánky. Teploty 11 až 15 stupňů maximálně na horách do plus 6. A teď ještě jedny zprávy, které nachystal Kuba Bělak.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nové nařízení zákona. Zjistila to ČOJKA, která v prosinci udělala téměř 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce roku. Chce získat více dat pro vyhodnocení dopadu vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Jinde na dálnici platí 130. Cestování s chronickým onemocněním vyžaduje pečlivou přípravu. Lidé by neměli podcenit léky, potřebné vybavení ani plán pro případ komplikací. Platí to i pro cukrovku, se kterou vyráží na cesty stále více lidí. Na co si dát pozor, popisuje diabetoložka Marta Klementová.
10: Součástí přípravy by měl být rozpis léčby, abyste věděli, jak a co máte používat, užívat, píchat si inzulín. Potom mít sebou potvrzení, že jste diabetik. To bývá buď kartička diabetika, nebo dokument, ve kterém je něco jako lékařská zpráva.
9: Ve zprávě je totiž rozepsaný režim a způsob léčby. Letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minutky po 14. Dobré odpoledne všem, přeje Michal Krosberský. Už za chvíli se dozvíme, kdo získal další lístky na Konopiště, ale taky vám budeme hrát Pavla Bobka, Michala Davida, anebo teď Milenci v Texaskách. Tak ať se líbí.

0: Pavel Bobek, lásko mě ubývá sil, no ale vám rozhodně síly neubývají, jak koukám.
1: Hvězdy konopiště
2: na Českém dlaní.
0: V minulé hodince jsem totiž pustil další hudební ukázku, kde se skrývá hvězda konopiště, takhle zněla. Bylo to velmi jednoduché a tak se spustila lavina SMSek a hlasovek a kdo byl nejrychlejší?
3: Tady Marek, zdravím.
0: Marku, kde jsme vás zastihli?
3: Doma, přišel jsem z práce asi před hodinkou, před chvilkou jsem se naobědval.
0: A pustil jste
3: jsem
0: si...
3: Český blaník.
0: Ano, přesně
3: a
0: tak.
3: A je to tam.
0: A udělal jste dobře, protože mám pro vás dva lístky na konopiště.
3: Děkuju.
0: Tak co, velká radost.
3: No jasný, mě bylo strašně líto, že jsem, nejdřív mě bylo líto, že jsem nedostal k Vánocům ty vstupenky, potom mě bylo líto, že jsem je nedostal k svátku, protože jsem si říkal, letos úžasná sestava a ono to vyšlo nakonec.
0: No ale abychom ještě splnili všechny požadavky, tak musíte teď všem
3: ano.
0: Říct, kdo zazněl v té ukázce, která hvězda konopiště to byla?
3: Byl to Michal David.
0: Michal David je správně pro dnešní den, takže já vám ještě jednou gratuluju.
3: Děkuju.
0: Už jste byl někdy, anebo to bude poprvé?
3: Byl jsem na konopišti a vždycky to bylo super. Naposledy jsem byl v roce 2024, což je 2 roky. Vlastně.
0: 2 roky, no tak teď půjdete znova, tak myslím, že se budete skvěle bavit.
3: A já se moc těším na Dalibora Jandu, toho já mám hodně rád.
0: Uvidíme se tam taky, protože tam budu, takže těším se na vás a zatím mějte hezký den. No a vy, pokud byste chtěli taktéž lístky, tak nezapomeňte i zítra poslouchat, protože i zítra budeme pouštět další hudební ukázku se skrytým interpretem s další hvězdou našeho konopiště.
2: Hvězdy konopiště
1: na Českém blaníku.
4: Tak když spolu spíme,

0: Iveta Bartošová a léto. Nám se léto teď na pár dnů někam schovalo. Koukám, že o víkendu bude taky docela škaredě a deštivo, ale od toho pondělka už se to bude zase lepšit. Vidím na příští týden teploty okolo 20, takže máme se na co těšit. No a za chvíli se těšte na další domácí rekord, se kterým dorazí do studia Pepino Vaněk, a do té doby vám budu hrát další hezké české. Budou třeba Kabáti? Už budem spolu navždycky. A nebo také Bobra Motýla Vyznání. Ty jsi má láska, ty jsi můj sám. A bude jich víc, tak dobré odpoledne s českým Blaníkem.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
9: Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Bob Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění a já tě hledám. Vidím tě dál a jindy blíž, bude to dobrý, uvidíš. Ubruzlost

0: Kapela Elán na českém Blaníku a v Čechách letos naposled budou koncertovat.
1: Co Čech, to rekord.
0: Teď se ale jdeme podívat do Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, kde nás každý den provází Pepíno Vaněk. Dneska další sluníčkový rekord.
2: Další slunce Rádia Blaník, zapsané do České knihy rekordů, se tak trošku věnovalo ekologii, protože bylo vyrobeno z 10 000 PET lahví a ti, kdož ho skládali, se přitom učili správně třídit odpad. Stalo se to v roce 2009 a to sluníčko stavilo 32 studentů a 3 zaměstnanci SOU Podbořany.
0: No, tak gratulujeme.
1: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
10: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
11: Jízdy na bobové dráze.
9: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
11: Soutěže.
9: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
11: A koncert Tomáše Kluse.
9: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
11: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: nhr.cz.
12: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
14: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Český Blaník.

0: Lešek Semelka a jeho jména a já teď taky nabídnu pár jmén, konkrétně těch, kteří zazní v příští hodince. Poslouchat budeme třeba Marka Ztraceného, tak se nezlob.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
0: Bude i kapela Divokej Byl a jejich znamení. A taky si dáme Činasky. Ano, a budou i další české písničky, které máte rádi.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem?
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den bude ráno a dopoledne zatažený. Na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech máme čekat déšť a odpoledne postupně ten déšť bude opouštět naše území. Ovšem, oblačnost se protrhá jenom místy a místy stále ještě bude déšť, respektive dešťové přehánky. Co se týče teplot, 11 až 15 stupňů na horách kolem šestky. A teď už změna na místě zprávařů, že je Liška Votrubová, tak si dáme aktuální zprávy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. První malý modulární reaktor v Česku by mohl vzniknout v Moravskoslezském kraji. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Stavět by se podle něj mohlo začít v roce 2035. Zatím se vybírá nejvhodnější místo. Ve hře jsou třeba Dětmarovice na Karvinsku, kde donedávna stála uhelná elektrárna. Udržení venkovských prodejen patří v regionech mezi dlouhodobé priority. Pardubický kraj podpoří malé venkovské obchody z programu Obchůdek 2021+. Na ten získal 3 miliony 800 tisíc korun. Cíl programu popíše radní Miroslav Krčil.
13: Zajistit dostupnost základních potravin a služeb na venkově a zároveň podpořit místní ekonomiku. Žádosti bude možné podávat od 25. května do 10. června prostřednictvím krajského dotačního portálu.
12: Podpora malých prodejen totiž není jen o nakupování, ale taky o udržení života na venkově. Kuriozním případem se zabývají v Klimkovicích u Ostravy. Dívku a jejího psa napadl u soukromého rybníku na okraji města Bobr. Na místo vyrazila městská policie i hasiči. Agresivní hlodavec se před nimi ale schoval ve vodě a odchyt se nepovedl. Strážníci teď před Bobrem varují. Hokejový nároďák do 20 let má nového trenéra. Koučem je Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a na nedávném mistrovství světa s ní získal bronz. Naopak tým do 18 let převezme Jaroslav Nedvěd. Ten naposledy trénoval pražskou Spartu. Tolik zprávy, pěkný den.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Takže pozor na bobry v Ostravě, Klimkovicích a my jdeme hrát dál. Teď je tady Marek Ztracený, za chvíli 3 ve 3 a Michal vás zdraví.

0: Tak přesně takhle vypadala diskotéková scéna let 90. tady u nás v České republice. Hypodrom a Pražský house jsme si dali.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A protože se nám obloha dneska mračí a bude hůř, bude čím dál víc šedivější a deštivější, tak by to chtělo trošku barviček, co říkáte? Nevím, jestli zrovna červená barva je vaše oblíbená, každopádně my si ji dneska dáme, aspoň v těch dalších 3 písničkách. A bude Helena Vondráčková s Červenou řekou, dáme si i Ilonu Čákovou, Zavři oči, když se červenám, a ještě Michal Tučný a Greenhorns a Červená řeka. Tak tady je máme a pojďme si je dát takhle v 15 hodin a 14 minut při čtvrtku na Českém Blaníku.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Do třetice červená řeka v podání Michala Tučného a Greenhorns na Českém Blaníku. Tak možná během prázdnin se taky vydáte na vodu zase sjíždět a podobně, tak si to rozhodně užijte. My zdravíme taky Maxi Psafíka, ten má dneska, přátelé, 50. Nemyslím ta postava, ale celý ten večerníček. Tak gratulace veliká a za chvíli pošleme Činasky, Miraje a nebo taky Karla Gota.
1: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá. Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní...
5: V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti.

0: 99 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.czu.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: sprintu je čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala ze všech svých sil.
1: Že kořínek tvůj je tuhý jak kmen,
0: stromy však dorostou.

0: Vicky Žbirka a úžasná záležitost s názvem Nechodí. Tak pojďme dál, my se podíváme naopak do Děčína, kde budou k vidění ty nejkrásnější a nejrafinovanější kytice a pugety. Koná se tam totiž 55. ročník mistrovství floristů České republiky a to s názvem Děčínská kotva. Letošním tématem je heslo Do světa. A jaká je filozofie celého klání, to nám poví organizátorka Olga Hlavacká.
1: Tahle ta soutěž není jenom o tom, že někdo spolu soutěží, ale setkává se a učí se od toho druhého. A to byl vlastně i úkol mýho otce, když vlastně zakládal tuhle tu kotvu, tak chtěl, aby se lidi setkávali, se vzdělávali neustále, aby se zlepšovali, aby vlastně tím, jak se oni musí něco vymyslet, aby jako vymýšleli pořád něco víc, aby to nezůstalo jenom u tří karafiátů s asparagusem, tak jak to pořád se o tom květinářství našem mluví.
0: Přesně tak, takže předpokládám, že všechny floristky jsou dneska v Děčíně. Každopádně ty hotové práce uvidíme v ulicích Děčína od zítřka až do neděle, takže pokud budete mít cestu kolem, tak se rozhodně stavte. A my už za chvíli jdeme hrát Arakain a Aleše Brichtu, bude Slečna závist a bude taky Petra Janů.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
6: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
5: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
7: Ahoj, tady Nice Boy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
2: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Valdemar Matuška nás vzal do věží a já vás vezmu do té další hodinky, protože nás čeká ukázka toho, co budeme poslouchat. Tak třeba Petra Nováka, dáme si Přátelství na Entou. Bude i kapela Olympic s Jasnou zprávou. A možná, že stejně jako vy teď, bude spěchat i Hanka Zagorová. Ano, to jsou ty české písničky, které máte rádi. Já ty vám nabídnu za malý okamžik.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
5: Žaluzie,
4: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra ráno a dopoledne bude zataženo na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech. Tam čekáme déšť. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu a oblačnost se bude pomalečko protrhávat. Ale hlavně v Čechách se stále ještě budou vyskytovat přehánky nebo i bouřka. Teploty 11 až 15 stupňů a na horách maximálně do plus 6. Co se dál děje zajímavého doma i ve světě, to nám teď prozradí ve zprávách Eliška Votrubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nejvyšší přípustné ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Litr benzínu může stát 44 korun a 22 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 3 haléře na litr. U nafty se tak zastavil cenový pokles z posledních dnů. Češi loni vytřídili přes 90 kg obalů na osobu. To je o 2 kg víc než v roce 2024. Pravidelně loni třídilo svůj odpad 75% obyvatel. Vyplývá to z dat obalové společnosti Ecocom. Pražští záchranáři loni vyjeli k více než 6 000 případům psychických obtíží. Hlavní město proto dneska představilo druhou fázi kampaně Pomoc na dosah i nové služby v oblasti duševního zdraví. A byla u toho naše reportérka Sára Voldánová.
10: Hezký den. To, že se duševní zdraví Čechů dlouhodobě zhoršuje, je bohužel smutný fakt. V péči psychiatrů je aktuálně více než 63 tisíc dospělých a 67 tisíc dětí. A s těmito čísly roste i tlak na vytvoření funkčního systému pomoci. Zdravotnická záchranná služba proto spojila síly s hlavním městem Prahou a společně vytvořili osvětovou kampaň nazvanou Pomoc na dosah. V této fázi se zaměřuje především na pomoc při závislostech nebo šikaně. Na webu kampaně lidé v případě potřeby najdou desítky kontaktů na odbornou pomoc. Z Mariánského náměstí v Praze Sára Voldánová.
9: Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun a není schopen je splatit. Soud mu povolil odlužení. Ze zpráv je to vše. Hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: I na cestu z práce anebo všude tam, kde máte momentálně namířeno, vám budeme hrát ty vaše oblíbené české písničky. A taky nás čeká za okamžik písnička dne. Tak se na ní počkejte. Olga Lounová, Olympic anebo teď Petr Novák. To je všechno to, co vám nabídnu v nejbližších minutách. A Michal je s vámi.

0: Petr Janda, kapela Olympic a taky Jasná zpráva. A před námi je písnička a tam nám taky, nebo která nám taky řekne jasně, jak vznikla další interpretka.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: My si totiž dneska dáme Marii Rotrovou s Třapatou nohatou a proto se ptáme Marušky, jak vznikla tahle písnička.
2: Třapatá nohatá holka. Od Jardy Vykrentáte, k tomu mám takovou historku. Když mi poprvé zahrál a chtěla bych ji naspívala, jsem říkala, prosím tě, taková blbost, taková dětská písnička, si se mi vůbec do toho nechce. A on mě přemlouval, potom Vláďa Figár napsal krásný aranžma. No nicméně jsem to natáčela s takovou nechutí, takovou daň, jsem si říkala, tak musím mu natočit něco taky, i když jako to moc neprožívám, ať má radost Vykrent, že jo. Tak jsem to s takovým trošku despektem natočila v tom ostravském rádiu. No a potom jako tu písničku měli lidi hrozně rádi, já jsem si na ní zvykla, zpívala jsem i na koncertě a na koncertě i kapela hrála tak jako Big Beatově a že se mi to opravdu zalíbilo. No a jednou jsme jeli autem a jel se mnou takový Big Beaták, baskytarista, opravdu rozený prostě rocker. A ten říká, Marie, já, když jsme byli trochu mladší a začínali jsme s kapelou, my jsme úplně milovali jednu vaši písničku, to mi připomínalo úplně Beatles, to bylo tak super. Já říkám, kterou, prosím tě? A on říká, Střapata nohatá holka. To jsem opravdu dostala záchvat smíchu a říkala jsem si, pane bože, já jsem to považovala za tak pitovou písničku. A on říká, jak to obdivovali Big Beatáci, tak to mě dostalo.
0: No vidíte to, tak my si ji teď taky dáme a doufám, že vám zpříjemní to dnešní čtvrteční odpoledne.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Bledě modře je život, nadepsaný sešit.

těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když člověk končí hru prohranou, odstranit chce stránku z toho dne. Do koše ji hodí zmačkanou a na konci mu druhá vypadne. V ledě modře je život nadepsaný sešit.

těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo ji v slzách umáčí. Písmo se na ní rozpije a život není jinačí. Bladě modře je život nadepsaný sešit,

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

0: No, možná jste dneska taky měli natřískaný den a teď docela spěcháte z práce, abyste stihli všechno, co máte ještě udělat, tak prosím vás, spěchejte raději pomalu. Koukám tady ze studia zrovna na jednu policejní hlídku, která tady vypisuje pokutu nějakému rychlému řidiči, tak abyste nedopadli podobně. Za chvíli ode mě, Lucie, takhle tě mám rád a taky Michal David a Líbezná.
1: Do Beny dorazila polštářová zóna.
0: Mám rád a taky Michal David a Líbezná.
1: Do Beny dorazila polštářová zóna. Navíc fakt.

0: Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdb.cz.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Tak co, našla jsi něco?
8: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
7: No jo, tady jich jako po dešti.
9: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
10: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.

0: Český Blaník.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša.

0: Vašo Patejdl na Českém Blaníku a Kněsi moja, ale vaše být rozhodně může. A teď nemyslím nikoho konkrétního, teď myslím, že může být vaše písnička na přání. Stačí si o ní samozřejmě napsat, poslat SMSku anebo hlasovku přes WhatsApp, a to na číslo 720 836 307. No a už příští hodince vám můžeme zahrát pro dobrou náladu, k vašim narozeninám, že jo, pro vaše blízké, milé, které chcete potěšit a zahrát třeba něco, co už jste dlouho neslyšeli. Tak si klidně napište a já za chvíli budu hrát třeba balet a bude také Anna K. O tobě i o mně.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
6: A až přijede Lajza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
5: Divadlo Kalich vás baví.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
15: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
16: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
17: Kdo je tam?
18: Soudní exekutor.
17: Nejsme doma.
18: To máte pravdu, už nejste doma.
19: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Radio Český Blaník.

0: Petr Muk na Českém Blaníku, tančíš sama a vy netančíte sami, jste stále s Českým Blaníkem, ano, a můžete si zatančit klidně i na vaši oblíbenou písničku, pokud si o ní napíšete, protože už za pár minut budeme hrát na přání. Ale taky bude Marta Kubišová, nechte zvony znít.
1: A já prosím, nechte zvony.
0: A taky Standa Hložek. A nebo Jirka Korna, Helena Vondráčková. No a spousta dalších české písničky, které máte rádi, zase za malý okamžik.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den má být opět zamračený. Čekáme také zejména na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech déšť. No a odpoledne postoupí to pásmo deště z našeho území k severu a oblačnost se pomalečku začne protrhávat a hlavně v Čechách se stále ještě budou vyskytovat přehánky. Teploty od 11 do 15 stupňů, na horách maximálně do plus 6. A teď Eliška Votrubová a další aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudeckých Němců v Česku. Ten by měl být příští týden v Brně. Dolní komora, hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory akce, aby od jejího pořádání ustoupili. Opoziční poslanci se schůze ve sněmovně na protest nezúčastnili. V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Hoří baterie v kontejnerovém skladu o délce přibližně 4x10 metrů, který je téměř uprostřed města. Pořádnou dávkou trpělivosti se teď musí obrnit řidiči na D1. Na dálnici před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila více než 50-kilometrová kolona kamionů. Ty stojí v pravém pruhu, levý pruh by měl být volnější. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy kvůli státním svátkům v Německu. Ostrava odstartuje další ročník Dnů fajné rodiny. Od 15. května do 21. června nabídne rekordních 116 akcí. Na své si přijdou jak děti, rodiče i prarodiče. Více k programu dodá mluvčí města Gabriela Pokorná.
9: Návštěvníci se mohou těšit například na pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání. V lesním klubu Vrbínek se například uskuteční oslavy Dne dětí i svátku sousedů. Na své návštěvníky se těší i tradiční venkovská zahrada Hrušov.
8: Většina akcí bude zdarma nebo za symbolické vstupné. Kompletní program najdete na webu Dny fajné rodiny. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, dobré odpoledne všem, kteří ladíte Český Blaník. Za chvíli budeme hrát na přání. Stále ještě můžete posílat SMSku na 720 836 307. A teď už Marta Kubišová, nechte zvony znít a Michal Krusberský přeje dobré odpoledne.

0: Standa Hložek, za to může déšť, ne já. No možná to budete tvrdit o víkendu, když bude pršet, tak budete muset možná změnit trošičku plány a budete tvrdit, že za to prostě může ten déšť. Teď ale písnička na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Český Blaníku, zahraj naší babičce Mileně, která dneska slaví krásné 75. narozeniny. Všechno nej, hlavně hodně zdravíčka a spoustu energie do života přeje celá rodinka Kráčmerová a posílají právě teď Karla Gotta. Zůstanu svůj.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: Jirka Korn, Helena Vondráčková, i tito dva budou samozřejmě na konopišti za pár dnů 30. května a my se už za pár minut taky podíváme, kdo vyhrál ty dnešní volňásky, ty dva lístky na vyprodané konopiště. To ale až za chvíli, do té doby třeba Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák bude Není nutno a bude také Lenka Filipová. Čas je jen modrej dým.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sluchátka a máme repráky a máme mraky, mraky dalšího taky. Máme kdejakej spotřebič pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
9: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
10: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19.

0: 13 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Taková motoristická hymna, činasky a duše z gumy na Českém Blaníku.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Přátelé, Konopiště je sice vyprodáno, ale pár lístků tady pro vás máme. Každý den vám je taky nabízíme. Stačí v našem vysílání poznat interpreta z hudební ukázky, najít tu hvězdu Konopiště a pak stačí poslat SMS-ku nebo hlasovku. Dneska se to nejrychleji podařilo komu?
3: Tady Marek, zdravím.
0: Marku, kde jsme vás zastihli?
3: Doma, přišel jsem z práce asi před hodinkou, před chvilkou jsem se naobědval.
0: A pustil jste
3: jsem
0: si...
3: Český Blaník.
0: Ano, přesně
3: a
0: tak.
3: Ale je to tam.
0: A udělal jste dobře, protože mám pro vás dva lístky na Konopiště.
3: Děkuju.
0: Tak co, velká radost.
3: No jasný, mě bylo strašně líto, že jsem... Nejdřív mě bylo líto, že jsem nedostal k Vánocům ty vstupenky, potom mě bylo líto, že jsem je nedostal k svátku, protože jsem si říkal, letos úžasná sestava a ono to vyšlo nakonec.
0: No, ale abychom ještě splnili všechny požadavky, tak musíte teď všem
3: ano.
0: Říct, kdo zazněl v té ukázce, která hvězda Konopiště to byla?
3: Byl to Michal David.
0: Michal David je správně pro dnešní den, takže já vám ještě jednou gratuluju.
3: Děkuju.
0: A možná budu zítra gratulovat vám, protože zítra nás čeká další hudební ukázka, další hvězda Konopiště, tak buďte ve střehu, ať si ty lístky můžete vyhrát taky.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
11: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
10: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
11: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
10: zážitků
11: a zábavy.
10: Táta sviští po okruhu,
11: děti si užívají spolu jízdu
10: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
12: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
11: Adrenalinovou jízdu najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Rádio Český.

0: Maria, ale tentokrát to byly Bezinky. Nic moc se jmenuje tahle písnička, která doznívá v 18.00 a po 18. tak je třeba Leona Machálková, Galaxie přání. Těšit se můžete i na SMS-ku Lucky Bílé. A ještě nám dá s Bohem Pepa Laufer. A budou další české písničky, které máte rádi.
1: Ados barvy.
2: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Veselé barvičky jara.
2: Akce platí do konce června.
3: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
4: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
5: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra ráno a dopoledne bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku a také v jihovýchodní polovině Čech čekáme déšť. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu a oblačnost se začne protrhávat, i když v Čechách se stále ještě budou vyskytovat přehánky. Teploty 11 až 15 stupňů a na horách do plus 6. Tak a teď už Eliška Votrobová a poslední odpolední zprávy.
7: Právě na Českém Blaníku.
8: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. České řeky se dál potýkají s hydrologickým suchem. Nejhorší situace je podle hydrologů na jihu Čech. Stav hladin toků je na úrovni květnových historických minimálních hodnot. Například třeboňským rybníkům chybí pětina vody. Situaci nezlepšily ani srážky z posledních dnů. Pražská technická správa komunikací nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Rozhodnutí úřadu pro hospodářskou soutěž, které to zakazuje, potvrdil Krajský soud v Brně. Staré pneumatiky mohou lidé v Česku odevzdávat zdarma. Přesto jejich část končí v přírodě nebo u silnic. Města i silničáři pak za úklid černých skládek platí miliony korun. Podle rezortu životního prostředí se situace v posledních letech zlepšuje. Pokračuje mluvčí Veronika Krejčí.
9: Například v roce 2023 bylo zpětně odebráno přes 86 tisíc tun pneumatik z celkového množství 96 274 tun, což představuje 4,8% úroveň zpětného odběru.
8: Zpětný odběr se tak u nás průměrně pohybuje nad 80%. Čeští hokejisté si dneska poprvé vyzkoušeli led ve Friburgu. Absolvovali trénink v BCF aréně, ve které odehrají všech 7 zápasů základní skupiny B světového šampionátu. Prvním soupeřem bude zítra večer Dánsko. Ohledně soupisky jsou trenéři tajemní. Neprozradili ani jméno gólmana, kterého do české branky nasadí. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Tak Eliška už to balí a já se s vámi pomaličku taky loučím. Michal Krosberský vám přeje samozřejmě pohodový večer s Českým Blaníkem. Lístky už jsem rozdal, tak se těším na zítřek, kdo je získá. A teď je tady pro vás Leona Machálková, Galaxie přání.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
1: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
2: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
6: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
7: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
8: Nápady, typy, inspirace.
9: Šumava žije!
8: Šumava žije CZ.
10: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Český blaník.
17: Český blaník.
18: Český blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Český Blaník.
1: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
6: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: schopen odpustit, pod víčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety přitom je

vím, že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdno, zkoušíš předejít pádu za domán, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
5: Žaluzie.
4: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
6: CZ. Náplně hned.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Čtyři ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě jsou,

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český Blaník.
2: Telegram s adresou svět,

0: Rádio Český Blaník.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
6: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
7: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích, a teď ptáš se která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků letních vět. Tou první láska bývá, když je kluků

je láska prvních lásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinit,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
2: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
3: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
3: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
3: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
3: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: nhr.cz
4: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
5: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
4: A co by nám mohlo ulehčit?
5: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
4: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
9: Radio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

jako vledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím rovnou říct.

co má se napsat na obálku, aby na ně schránka poštovní počkala ráda i 100 dní, aby na ně schránka poštovní

všechno, co bych jinak poznal stěží. Ty moje lásko pobledlá, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam třeba i dětský kolečko?
6: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Radio Český Blaník.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Já po

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

já nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
3: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
2: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo
0: písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam třeba i dětský kolečko?
1: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
1: A co by nám mohlo ulehčit?
2: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
1: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.

0: Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

jednou zjistím, že čas už nevrátím. A že to pálí, když člověk dotýká

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Jonsličky na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo ale něco zvláštního.
3: Ale snažil jsem.
4: Dokonce i na basu soluje.
0: To si radši zaspíváme.

0: si nic navadit jete. Nočníma se zaklete.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Chybí vám pozimně energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
3: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
2: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.